Cold War Kids se spojili s Fantogram a udělali reedici písničky Hang Me Up to Dry z roku 2007. Vyšla jenom teď přednedávnem. To byla ona. A teď už Radio Station od X-Ray. Je to solový projekt Eleny Thorny z kytaristky, zpěvačky a skladatelky z kapely Daughter.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská reperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock vyjde 30.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový singl Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meat Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.